Tak jsme na večer, tady zůbek, když jsem směl. Tak jsme na večer, tady zůbek, když jsem směl.